tomu mé, tak tady nevěrujete, jdíte obu. Priatelů, priatelů, priatelů, priatelů, priatelů, priatelů, šu pízdu materinu. Mírmenka, občanuňa, mírmenka.